Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Rádio Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
9: Co se to děje?
8: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
9: Tak to musí slyšet každý.
8: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
13: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Dance Radio. Dance Radio.

0: na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Mini okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, blíží se nám 7 hodina raní a to znamená, že tady opět je čtvrteční raní fresh na 89 a 102,9 FM a 7 hodin přesně teď. Krásné dobré ráno, já vás zdravím, mé jméno Andy Rhoads a před námi zase 120 minut toho nejlepšího minimálně staneční muziky. Nabídneme třeba Dom Dola, Take It. A těšit se můžete taky na Filipa Zelenko Heartbreak. Tak krásné ráno, pokud právě stáváte, anebo taky dobrou noc, pokud jste přitáhli vodík ať z Mejdanu. Každopádně před námi 120 minut toho nejlepšího staneční muziky, dáme se nějaké informace ze světa hudby, tak si na to rozhodně počkejte. A všem přeju naprosto krásný čtvrtek, 7 hodin, 1 minuta k tomu. A my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Energetici ve středu kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Policisté začali prověřovat okolnosti nálezu toxického odpadu poblíž šumavských prášil na Klatovsku. V případu už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestních činů obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Budoucí řidiče kamionů, autobusů, ale i například velkých obytných aut o hmotnosti nad 3,5 tuny budou od začátku příštího roku čekat nové otázky při ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidel. Současné otázky jsou z velké části zastaralé a už neodpovídají době ani vývoji techniky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio. Yeah,

0: 7 hodin 16 minut k tomu, krásné, dobré čtvrteční ráno, tady je Dance Radio čtvrteční, ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Tóny, který právě dohrávají, nemusím ani úplně tak moc představovat, jedná se snad o jediného producenta DJ, který dělá přesně takovejhle signature sound, je to Dom Dola, pecka Take It, jedna z těch věcí, která nám rozhodně odpálila čtvrteční a ranní fresh s datem 17. září. Svátek nám slaví dneska Naděžda, tak přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pokud i vy nějakou Naděždu znáte, tak ji rozhodně můžete napsat nebo třeba zavolat, protože věřím tomu, že to každému, kdo má prostě ten den svátek, takže mu to udělá minimálně radost. My samozřejmě budeme hrát jak oslavencům, tak i neoslavencům, prostě všem, co dneska ladí Dance Radio, budeme hrát tu nejlepší taneční muziku. Za chviličku už nás čeká třeba novinka v našem éteru All Night Long, bude taky Flight Facilities, Filip Zelenka, Žirafáš a spousta dalšího. Tak pokud jste právě teďkon vstali, probudili se a naladili jste 89 a 102,9 FM, tak vám přeju ještě jednou krásné ráno a pojďme si užívat čtvrtečního dne.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Dance Radio. Novinka.

0: zprávy. 7 hodin 33 minut k tomu. Pojďme se podívat na to, jak bude dneska. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí na pouhých 20 stupňů a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Počasí už asi lepší nebude. Musím se smířit na to, že léto je definitivně pryč. Možná sem tam nám ještě vysvitne nějaká příjemná letní teplota, ale moc bych tomu šancí úplně nedával. Takže spíše na čase smířit se s tím, že opravdu nám přichází to podzimní počasí a je s tím důležité nějak pracovat. Každopádně před námi skvělá taneční muzika Robin Schulz, Roger Sanchez, Denis Sulta, Hugel a nebo taky Paul van Dyk.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůsíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si čtvrteční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM a taky čtvrteční ranní Fresh Sandy Roadem. Paul van Dijk, Paul Thomas, Echo, Shadow Life právě teďkon v našem éteru. Přátelé, jeden z nejpopulárnějších houseových DJů je právě pod palbou ostré kritiky za údajně zkrácený set při jeho vystoupení. Co se přesně odehrálo, jak byla nastavená smlouva, to jsem pro vás všechno včera večer zjistil a my se taky pobavíme o tom, o jakého DJ se jedná. Takže pokud sledujete taneční scénu a máte rádi house music, tak si myslím, že tenhle ten interpret patří rozhodně do vašeho top ten, protože aktuálně se jedná opravdu o jednu z největších houseových ikon. Počkejte si na to, určitě si na Dance Radio řekneme víc. Do té doby si dáme třeba ještě Riva Star, I Was Drunk, čeká nás taky Sub Focus společně s Dimensionem, pecka Desire a možná stíneme taky Undercover.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za Focus, Dimension, pecka Desire, právě teď konféteru na 89. A taky 102,9 FM, krásné dobré ráno, 7 hodin 59 minut, k tomu vysedáváte čtvrteční ranní fresh a krásné ráno vám všem, kteří jste se právě teď probudili a naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Pokračujeme i mezi 8 a 9, buď čeká nás třeba Sony Porera, Becky Hill, je to jako novinka v našem éteru, Say Something.

těšit se můžete taky na Basement Jacks. Oh my gosh. Krásné ráno, stále přejeme tady se Eteru Dance Radia. 8 hodin přesně na vteřinu teď. A my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Podobně jako na českých silnicích přibývá nových elektrických aut a hybridních aut, rostou i prodeje ojetých elektroaut v bazarech. Oproti loňsku prodeje elektromobilů z druhé ruky vyskočily téměř na dvojnásobek a předběhly i hybridy, které předtím mezi auty s alternativním pohonem vedly. Dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo Schengen, přiměly vedení letiště Praha k mimořádnému kroku. Ředitel Radomír Lašák svolal jednání představenstva a chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo na plné spuštění evropského systému EES dostatečně připravené. Po 30 letech příprav a diskuzí nad známým místem v centru metropole na Malé Straně může začít jeho obnova. Úřad ochrany hospodářské soutěže potvrdil postup Prahy 1 v přezkumu veřejné zakázky na revitalizaci parku Kampa. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Is it a light?

0: was when you came my way. I don't play, you will never ever find another like me. Yeah, you should know you made my day. And I lost my words when you came my way. When you changed my mood. Oh, you're so rude. So
1: i po 8 hodině si dáváte Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM, tohle jsou Interplanetary Criminal, bude taky Slow Burner, skvělá věc, která právě teďkon proletěla eterem Dance Radia. Jeden z nejvytíženějších a nejpopulárnějších houseových producentů současnosti, americký DJ John Summit, se ocitl pod palbou ostré kritiky. Jeho vystoupení v klubu Mandarin Park v argentinském Buenos Aires skončilo velkým rozčarováním části publika poté, co Summit odešel z pódia v 5 hodin a 20 minut ráno, tedy zhruba o 40 minut dřív, než návštěvníci očekávali. Zatímco v nočním životě ale Buenos Aires je zvykem pařit až do ranního svítání a na propagačních materiálech akce svítil konec v 6 hodin ráno, situace v zákulisí byla podstatně složitější. Fanoušci počítali s plným 3-hodinovým setem až do 6 do rána, Summit však odehrál 2 hodiny a 20 minut, což je délka, která i tak překračuje jeho standard festivalové a klubové sloty. Hned po dohrání v 5 hodin a 20 minut ráno musel John Summit spěchat přímo na letiště, aby stihl ranní přelet na další obří zastávku do brazilského Rio de Janeiro. Sám John Summit se k tomu vlastně vyjádřil po té, co mu chodili vlastně stížnosti, že nedodržel ten line-up, že ten set ukončil předčasně, tak se k tomu vlastně vyjádřil, že to byl nejdelší set z jeho aktuálního turné a že z pódia jel rovnou na letiště, aby stihl večerní show v Rio de Janeiro. A pokud chtěl promotér táhnout party až tak dlouho, měli buknout třeba ještě nějakého DJ na zavíračku, což je samozřejmě pravda a taky jeden ze zajímavých pointů, proč to takhle organizátoři neudělali. Samozřejmě nebyli jsme tam, my to nemůžeme úplně tak nějak jakoby hodnotit. Nicméně, co mi přijde absurdní, že návštěvníci této akci potom psali výhružné a nenávistné zprávy přímo do DMs a na sociální sítě Johna Summita. To mi přijde takový jakoby trošku přestřelený. Zároveň John Summit otevřeně promluvil i o temné stránce nekonečného cestování, neustálých přeletech, spánkovém deficitu a i tlaku na psychiku, který se za nablízkaným životem touring DJs skrývá. Ono si to umíme asi úplně tak jakoby málo představit, jak to asi musí být, když opravdu lítáte z kontinentu na kontinent, máte tam časový posuny, opravdu ten spánkový deficit tam může být opravdu velký. Asi dokonce pamatuju, že Fedele Grant jednou jel nějakou taky takovouhle šňůru a za 24 hodin odehrál se ty na 3 kontinentech, což znamenalo, že vlastně on, jak byl ten posun toho času, tak to vždycky nějak jako vyšlo, že opravdu tam přiletěl na ten svůj slot, což musel být úplně jak na ten spánek, na ten odpočinek, na ten relax, i vlastně na tu psychiku, to musel být neskutečný masakr. Takže to, že třeba někdo skončil jako konkrétně tady John Summit prostě o pár minut dřív, tak přesto odehrál plnohodnotnou show. Já bych to úplně takový jakoby drama neviděl. Zároveň si myslím, že John Summit odvádí skvělou práci na poli houseové scény, takže já bych asi tohleto úplně moc neřešil. Ale samozřejmě tam je ta druhá stránka věci, jak to bylo prezentované. Ale myslím si, že v tomhle případě, pokud John Summit se k tomu vyjádřil tak, že odehrál svůj nejdelší set v rámci této turné, tak by mělo být naprosto všechno v pořádku. Takže ať se tam v Buenos Aires dají trošku dohromady. Pojďme dál na muziku. Basement Jacks a Katy B, bude taky Kygo a nebo novinka v našem éteru Sony Fodera.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit. Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Lední maxima pouze 20 stupňů. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale jak tak koukám teďko aktuálně ze studia, tak to vypadá, že by se mohli mít nádherně jasnou oblohu, což samozřejmě nám vydrží takhle jenom dopoledne. Odpoledne už by se nám to mělo dle předpovědi trošku zatáhnout, tak na to buďme připraveni. Pojďme ale teďko už dál na muziku, protože před námi jsou zase skvělé věci. Tiesto, Madonna, Feel So Free a Peggy Go Remix. Bude taky Whitestone, Astronomia, Amelia Lenz, Kungs a nebo Bonobo.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside zvládne.

0: Naprosto fantastická věc Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je Kungs Disco Night právě teďkon v našem éteru krátce před 9 hodinou raní. No a po 9 už tady pro vás připraven skvělý program taky, protože nás čeká dopolední drive s kolegyní Katie, pak bude taky odpolední show s Michaelem C. A vzhledem k tomu, že máme čtvrtek, tak stejně tak jako každý čtvrtek i dneska premiérový díl pořadu Dance Radio Chart, naše staniční hitparáda, která startuje v 18 hodin a pro tracky do naší hitparády můžete hlasovat na našem webu danceradio.cz. My do 9 hodiny ještě zahrajeme, jak jsme slibovali, Bonobo, Total Enormous, Extinct, Dinosaurus, Heartbreak a bude taky Sigala společně s Eli Oaks a With You.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás faktoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No, tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
7: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.

Bonobo Heartbreak právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Za minutku bude 9 hodin ráno, což znamená, že bohužel track, který jsem sliboval Sigala Eliox, už bohužel teď nestihneme. Já se s vámi pro dnešek loučím a po 9 hodině předávám žezlo kolegyně Katie. Mějte se krásně, hezký čtvrtek a budu se na vás těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Ahoj. Radio News. Energetici ve středu kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Policisté začali prověřovat okolnosti nálezu toxického odpadu poblíž šumovských prášil na Klatovsku. V případu už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Budoucí řidiče kamionů, autobusů, ale i například velkých obytných aut o hmotnosti nad 3,5 tuny budou od začátku příštího roku čekat nové otázky při ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidel. Současné otázky jsou z velké části zastaralé a už neodpovídají době ani vývoji techniky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance.

0: Krásný dobrý ráno, přátelé. Posloucháte čtvrteční dopolední drive, který startuje přesně v tenhle ten moment a já vám přeji krásný ráno. Věřím, že jste si užili start dnešního dne s kolegou Andym v rámci ranního freshe, no ale teď už s váma Katie mezi 9 a 12 hodinou. Přesně tak, jak jste zvyklí každý všední den. Máme dneska čtvrtek 17. září. Svátek má dnes Naděžda, takže přejeme všechno nejlepší. No a i dneska vás čeká spoustu skvělý hudby, probereme spoustu zajímavých témat, věřím, že se do některých i zapojíte. Omrkneme novinky, release, trendy a tak dále, takže doufám, že budete s náma a hlavně, ať už jste kdekoliv, tak věřím, že právě vysílání radiopřijímače Dance Radio doletí přesně tam, kam mají, a to přímo k vám. Za chviličku už Duvel 19, dáme si taky novinku od Midnight Generation a nebo Swedish House Mafia. Hezký ráno.
1: Stálice trancové taneční scény.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.

0: Armin van Buuren. Non-stop in the mix.
1: Halo, už máte svou Kaufland kart extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Do školy i do práce, dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

89 a 102.9 FM, přátelé, jsme Dance Radio, vám přeje krásný ráno, za náma Swedish House Mafia, velmi fresh track, společně ještě s Likely a Happiness is So Sad. No a my už se mrkneme na hudební scénu a já mám teda velkou radost, že jsem teďka promotila důležitou věc, která se týká neziskové organizace Bridges for Music, což je vlastně organizace, která poskytuje v zahraničí kreativní vzdělávání mladým začínajícím umělcům a lidem, kteří pocházejí z nedostatečně finančně zabezpečených komunit. No a vlastně tohleto, nebo tato organizace zaštiťuje i akademii, která kombinuje hudební vzdělávání s osobním a profesním rozvojem a pomáhá studentům rozvíjet dovednosti, ať už v muzice, třeba v práci pro hudbu a tak dále, v dalších kreativních odvětvích. No a v návaznosti na to tenhle ten projekt a neziskovku jako jeden z prvních světových DJů producentů podpořil i David Guetta, který zahájil speciální sbírku právě pro Bridges for Music Academy, která pomáhá

0: Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: přátelé, do vašich uší jsme si dali momentálně Out of Body v podání Netskaya a Andromedika. Musím říct, že energie po ránu je určitě potřeba, nevím jak vy, ale já jsem dneska trošku nějaká úplně bez energie, takže už jsem se tady udělala kafe, čaj a doufám, že pokud jste na tom podobně, takže právě třeba i energie skrze náš playlist vás probudí. Co mě ale teďka zaujalo, je velmi zajímavý nápad a to trošku je to trošku takový boj proti jako sociálním sítím a bezduchým scrollování, který asi pravděpodobně známe všichni z nás. Já teda tuhle činnost strašně nesnáším a pak vždycky, když se přistihnu, že už jako scrolluju delší čas, než bych chtěla, tak naštěstí si to uvědomím a jdu dělat něco jiného. Ale pojďme si říct, že tohle to je věc, se kterou asi bojuje spoustu lidí. I takovej takzvaný doom scrolling. No a momentálně Singapur vymyslel nápad, jak právě namotivovat třeba mladí lidi, i mladší ročníky, ale i všechny lidi. A jak vlastně nahradit to bezduchý scrollování četbou knih. Přesně tak. A dokonce ten systém je tak zajímavý, že dokonce bude ty lidi odměňovat, budou dostávat body a to si pak můžou proměnit za peníze. Alespoň s tímhle nápadem přišla Singapurská národní knihovna, která se rozhodla, že chce vylepšit lidem kritické myšlení, soustředění a představivost. No a vlastně, když se zaregistrujete, tak čtenáři vlastně sbírají body díky tomu, kolik toho přečtete. Jo, týká se to konkrétních knih, samozřejmě potom evidujete, kolik těch vlastně jako stránek jste přečetli. To všechno zaevidujete a pak tyhle ty body můžete proměnit za peníze. Jako nejsou to nějaký extra jako částky, bůh ví jaký, ale myslím si, že tohle by možná mohlo fungovat, protože prostě je to trošku taková motivace, takže člověk nejenom, že omezí socky, ale ještě na tom něco vydělá.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládne

0: přátelé, velký oblíbenec a taky miláček českého publika John Summit a Where You Are. Máme 2 minuty, skoro 3 minuty po 10. hodině. My pokračujeme dál. Už za chviličku si dáme starší kousek od Deadmau5 a Cascade a Move For Me. Ani Groove Armada a I See You Baby. Mezi 10. a 11. omrkneme určitě video set dne, mrkneme se na nejnovější novinky okolo technologií a bude to spojený s produkcí hudby a AI. No a podíváme se taky na nový desky. Teď už ale Andy, aktuální zprávy a počasí. Hezký ráno, jsme Dance Radio. Dance Radio
1: News. Podobně jako na českých silnicích přibývá nových elektrických aut a hybridních aut, rostou i prodeje ojetých elektroaut v bazarech. Oproti loňsku prodeje elektromobilů z druhé ruky vyskočily téměř na dvojnásobek a předběhly i hybridy, které předtím mezi auty s alternativním pohonem vedly. Dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo Schengen, přiměly vedení letiště Praha k mimořádnému kroku. Ředitel Radomír Lašák svolal jednání představenstva a chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo na plné spuštění evropského systému EES dostatečně připravené. Po 30 letech příprav a diskuzí nad známým místem v centru metropole na Malé Straně může začít jeho obnova. Úřad ochrany hospodářské soutěže potvrdil postup Prahy 1 v přezkumu veřejné zakázky na revitalizaci parku Kampa. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Čátové, Crider a The Cube Guys a You and Me na frekvencích Dance Rády a doufám, že máte krásný ráno, posloucháte čtvrteční dopolední drive dneska s datem 17. září, hrozně rychle to letí, musím říct, neuvěřitelný. No a musím také říct, že nás čekají další novinky, co se týká teda filmových premiér a taky novinek, který samozřejmě míří do kin. No a pokud máte rádi scifíčka, pokud máte rádi příšery a různé šílenosti, tak rozhodně si myslím, že vás bude bavit nový Resident Evil, což už je taková jako tradiční věc několika letá. Já ani nevím, kdy byl snad první díl Resident Evilu, nicméně já se v tom strašně frčela, ale samozřejmě ne každý si přišel na svý a přišel na chuť zombíkům, nicméně nově do kin míří nejnovější Resident Evil, který dokonce i v těch záběrech proměnil Prahu v zamořený město plný zombies. Opět tady se bojuje, opět se tady lidé snaží přežít a hlavně důležitý poslání je nebýt jednou z těch příšer, který na mě útočí. O režii a scénář se postaral Zach Cracker a ten si teda dal trošku pauzu od svých hororových námětů a přímo natočil tady akčňárnu Resident Evil a tenhle ten snímek samozřejmě půjde opět brzy do kin. Nicméně, pokud byste si chtěli zkrátit čekání, tak upoutávku už máte přímo na YouTube, oficiální trailer, takže se mrkněte. No a věřím, že to asi svých fanoušky 100% najde.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou, Arkády.
13: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

tenhle ten moment. Doufám, že jste s náma, ať už ladíte kdekoliv, ve fitku, v autě, v práci, nebo doma, a nebo třeba někde u moře na dovče, což vám samozřejmě závidíme. Tak ať už je to kdekoliv, tak doufám, že jste s náma a že samozřejmě neustále, ale neustále ladíte den s rádou. Teď taky pro vás budu mít naprosto unikátní tip na videoset. A řekla bych nejenom videoset dne, ale možná tohle to bude videoset roku, protože to spojení, který momentálně za chviličku prozradím, kdo si dal B2Bčko, tak je jako neuvěřitelný. A já si úplně říkám, jak je vlastně možný, že vlastně k tomuhle B2B jakoby došlo. A je to spojení dvou velikánů, zástupce Techna, ale nejenom, Karl Cox, a taky zástupce Houseu, legenda Louis Vega. A právě tihle ti dva pánové, prosím vás, se spojili, potkali se na Ibize a střihli si svoje B2Bčko. A musím teda říct, že to proběhlo na Ibize v rámci Universal a teda 13. takže před několika dny, a je to teda jako neuvěřitelný. No, prosím vás, jako věřím, že ten set bude brzy venku kompletně. Zatím na sociálních sítích Universe, Ibiza, Louis Vega anebo Karl Cox můžete vidět střípky z tohohle unikátního spojení. A jako kéžby tenhle ten booking přesně těchto těch dvou umělců B2B by mohl člověk třeba zažít tady v Česku. Je to neuvěřitelný a těšíme se moc na tohleto liveko, který doufám vyjde co nevidět.

0: Pokud jste si říkali, co zrovna v tenhle ten moment zaznělo na frekvencích Dance Rádia v rámci dopoledního driveu, byl to Oliver Howdens a Melody. Stále ladíte dopolední drive, no a my už se pojďme podívat opět do světa hudby, abychom věděli, co novýho se děje, tak rozhodně, samozřejmě každý den vychází spoustu skvělý hudby a spoustu hlavně i desek. A pojďme se podívat, co momentálně se řeší v hudebním prostoru napříč žánry. Teďka se možná trošku odprostíme od vlastně jakoby jenom elektroniky a mám pro vás několik tipů na novou muziku a na nový desky. Budou to třeba Block Party, což je indie a elektronická partička z Británie, která vydává 7. studiovou desku Anatomy of a Brief Romance. A proč jsem je vybrala? Protože tato kapela rozhodně by měla mít místo ve vašem playlistu a je to mý velký doporučení. Velkým doporučením je i novinka od Bonoba, o který jsme se už tady bavili během léta a právě Bonobo vydává konkrétně v těchto dnech konečně velmi očekávanou desku Distance and Static, což je deska plná elektroniky, new jazzu, trip-hopu a tak dál. A co je zajímavý a krásný, že Bonobo míří s touhletou deskou i na tour a bude mít zastávku v příštím roce i v Praze. Takže nalákat se s novou deskou a poslechnout a prozkoumat novou tvorbu můžete už právě na týhle novince. Pokud máte rádi něco z českých a slovenských vod, tak alternativní pop vám zajistí novinka Sisyfa od Igora Orozoviče. No a pojďme se podívat třeba ještě do světa R&B a Neo Soul. Doporučím desku konkrétně Westside Whimsy od zpěvačky, která po 6 letech přidáší novou desku a je to Jinhé Aiko. A rozhodně tuto desku doporučuji, alespoň pokud máte rádi opravdu kvalitní R&B. Tolik tipy na nový desky, to ale hodně, takže prozkoumejte, poslechněte a klidně dejte vědět, co vy na to.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde?
2: Od lesa prodá auto u ESA.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podláděla domov.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: Tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládne

0: spolupráce, starší kousek z jejich produkce a Move For Me na frekvencích Dance Rádia nám završil 10. hodinu a zároveň i otevřel hodinu 11. Pojďme se podívat, co vám na servíru už za malou chvíli. Třeba legendární Daft Punk. Nebudou chybět ani The Glitch Mob a The Moment. Čeká nás ještě posledních 60 minut na frekvencích Dance Radio, takže doufám, že budete s náma i nadále. 2:11, teď už je připraven Andy a nejčerstvější zprávy. Dance Radio News.
1: Energetici ve středu kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Policisté začali prověřovat okolnosti nálezu toxického odpadu poblíž šumovských prášil na Klatovsku. V případu už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Budoucí řidiče kamionů, autobusů, ale i například velkých obytných aut o hmotnosti nad 3,5 tuny budou od začátku příštího roku čekat nové otázky při ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidel. Současné otázky jsou z velké části zastaralé a už neodpovídají době ani vývoji techniky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89,9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte vlny Dance Rádia i dnešního dopoledního driveu. Mimochodem, letit nás můžete i skrze naši aplikaci. Za náma The Glitch Mob a taky The Moment, no a před náma už daleko sáhlý, dlouho sáhlý info a spoustu zase poznatků a novinek okolo umělé inteligence, což je neuvěřitelný téma už v posledních letech brutálně každý den si čtu vždycky nějaký věci, které se zjistily, testují a tak dále. No a to, že jsem jako velký fanda všech různých technologií a AI, tak to všichni víme, ale jako samozřejmě často si říkám, tyjo, jako kam až to zajde a jestli to bude mít jako nějakou jako reguli a snad se nám to jako nezvrtne, protože teďka jsem zrovna proletěla článek, který vyšel včera a týká se takového zajímavého takové věci, která se testovala nedávno a prozradili tohle info autonomní agenti AI, nebo takhle, vývojáři a výzkumníci AI, kteří vlastně stojí za jakoby tím vývojem a neustále probíhá různý testování. No a právě těhleti výzkumníci nechali autonomní agenty AI tak nějak jako chviličku fungovat podle svého režimu. Ono už se v minulosti stalo, že testovali nějaký kódování a programování a vlastně tam něco zadali a AI si to přebrala jinak a začala se kódovat trošku jinak a začala komunikovat úplně svým vlastním způsobem, aniž by tomu jako lidi rozuměli. Něco podobného se stalo nedávno, kdy právě agenti umělé inteligence začali vytvářet vlastní komunikační pravidla, novotvary a surrealistický slang. Jo. Takže testovalo se, jak mezi sebou technologie komunikuje a tak dále. A netrvalo vůbec dlouho, než se vymyslela nějaký svůj vlastní jazyk, který mu rozuměla jenom ona sama, ale lidé už ne, jo. A i přesto, že zatím teda se tváříme, jak je to všechno safe a bezpečný, tak prostě lidé už pak vůbec nevěděli, o co jde a hlavně nepřišli ani na ty klíče, na základě čeho ta komunikace probíhá. No, je to hustý, tak uvidíme.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Dance Radio.

0: Party Service.
1: Party a kulturní servis je připravený, pojďme se podívat, kam dnes můžete vyrazit na mejdany a taky akce a koncerty. Začneme hezky pěkně v kinech, dnes do kin míří celá řada zajímavých premiér. Třeba snímky Kol a nebo Kojot vrací úder a spoustu dalších filmů. Mimochodem můžete navštívit i spoustu zajímavých dokumentů, jedním z nich je i dokument o legendární kapele Oasis. Mrkneme se ale i na koncerty, který se na vás dneska chystají a kterých bude opravdu hodně. Klára Vítězková s kapelou vystoupí dnes v 7:30 večer v kampusu Hybernská. K

0: Heatmaple a taky host Františka se na vás těší v Malostranský besedě od 8:30 večer. Kapela The Next, tak ta vystoupí dneska v Paláci Akropolis od 7:30. Archa Plus láká na Heaven od 20. hodiny. Těšit se můžete dnes i do Energy Pubu, do Rígrových sadů, na Plum Goodbye Summer Party. Lucerna Music Bar nabídne dneska partičku Arrested Development od 20 hodin. No a pokud byste rádi vyrazili třeba do Cargo Gallery, tak tady se těšte na Donny Bennett a DJ Goldstar, start 18. hodina. Doporučím ale taky dneska zajímavou akci, kam se chystám i já, už od 18 hodin, zkouška sirem pro všechny milovníky, konkrétně modulárů a syntezátorů. Celý to proběhne na střeše, na rooftopu Národního zemědělského muzea od 18 hodin. No a doporučím třeba i vyrazit do Krosu dneska 174 Thursday, dneska Esteves, Ontrix, Mesmer a Kinoko na vlně Drum & Bassu, star 20. hodina Cross. No a pokud byste rádi třeba někam do baru, tak dnes můžete vyrazit třeba do Twistu na Trends Kafka Shuriken od 21 hodin. Demo, kde se na vás těší v Groove Baru. No a třeba bar v Krymský, dneska Skater Records Night od 21. Tolik tipy, kde se co děje, je toho hodně.
1: Dance Radio.

0: Joe Stone a Montel Jordan a The Party, This Is How We Do It na frekvencích Dance Radio. Máme přesně 12. hodinu, my pokračujeme dál. Doufám, že se máte naprosto krásně a že s náma budete i nadále. Pomalinku se loučím, za chviličku zprávy a počasí v celou, pak už třeba taky Medúza, Bypass Music anebo A Craze. Odpoledne už se na vás těší můj kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Máme dneska čtvrtek a co je na programu? Od 18 hodin hitparáda Dance Radio Chart. V pozdějších hodinách taky Tiesto Prismatic, State of Trends Arminem, Music of Freedom a Adam World Drum Code. Moc si to užijte, mějte krásný, úspěšný den. Dneska je nádherný počasí, takže pokud to můžete trošku zatáhnout v práci, tak třeba můžete dnes, je ideální den. No a já se budu na vás opět těšit zítra mezi 9 a 12. Mějte se moc hezky.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Podobně jako na českých silnicích přibývá nových elektrických aut a hybridních aut, rostou i prodeje ojetých elektroaut v bazarech. Oproti loňsku prodeje elektromobilů z druhé ruky vyskočily téměř na dvojnásobek a předběhly i hybridy, které předtím mezi auty s alternativním pohonem vedly. Dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo Schengen, přiměly vedení letiště Praha k mimořádnému kroku. Ředitel Radomír Lašák svolal jednání představenstva a chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo na plné spuštění evropského systému EES dostatečně připravené. Po 30 letech příprav a diskuzí nad známým místem v centru metropole na Malé Straně může začít jeho obnova. Úřad ochrany hospodářské soutěže potvrdil postup Prahy 1 v přezkumu veřejné zakázky na revitalizaci parku Kampa.
10: Počasí.
9: Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.

Energetici ve středu kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Policisté začali prověřovat okolnosti nálezu toxického odpadu poblíž šumavských prášil na Klatovsku. V případu už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Budoucí řidiče kamionů, autobusů, ale i například velkých obytných aut o hmotnosti nad 3,5 tuny budou od začátku příštího roku čekat nové otázky při ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidel. Současné otázky jsou z velké části zastaralé a už neodpovídají době ani vývoji techniky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Dance Radio.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Podobně jako na českých silnicích přibývá nových elektrických aut a hybridních aut, rostou i prodeje ojetých elektroaut v bazarech. Oproti loňsku prodeje elektromobilů z druhé ruky vyskočily téměř na dvojnásobek a předběhly i hybridy, které předtím mezi auty s alternativním pohonem vedly. Dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo Schengen, přiměly vedení letiště Praha k mimořádnému kroku. Ředitel Radomír Lašák svolal jednání představenstva a chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo na plné spuštění evropského systému EES dostatečně připravené. Po 30 letech příprav a diskuzí nad známým místem v centru metropole na Malé Straně může začít jeho obnova. Úřad ochrany hospodářské soutěže potvrdil postup Prahy 1 v přezkumu veřejné zakázky na revitalizaci parku Kampa. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady je Dance Radio, krásnej čtvrtek, hrajeme nejlepší taneční muziku dnes až do 19. ve vaší společnosti Michael C, protože v 6 vám pošlu ještě to nejlepší podle vás, podle vašeho hlasování, tedy hit parádu Dance Radio Chart. Podíváme se za Miley Cyrus na její 10. studiový album, který vychází už zítra a u Capitol Records vydala desku taky zpěvačka Adela. Probereme hit parádu Dance Radio, to je jasná věc. A novinku si pro vás připravil i Lost Frequencies. Od dnešního dne taky hrajeme novinky v našem playlistu, takže dávejte pozor, uslyšíte 4 nový kousky v našem vysílání. Jsme Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme Dance Radio. Popová hvězda a taky několikanásobná držitelka cen Grammy Miley Cyrus, aktuálně už jenom Miley, představuje svoje 10. studiový album Buzz Persuades, vychází už zítra. Vydání celého projektu otevírá stejnojmenný úvodní single, který vyšel s oficiálním videoklipem. Novinka staví na nekompromisní basový lince a nabízí moderní syrový sound, který udává směr celému albu. Vizuální stránku chystaný éry vytvořil uznávaný fotograf Mert Ailes, který stojí za celkovým estetickým konceptem. Projekt Miley má reflektovat hluboký osobní i umělecký vliv na Miley od její nedávno zesnulý kmotry Dolly Parton. Určitě můžete poslechnout single už online, album bude tedy zítra. Od nás další muzika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside zvládne.

skvělý playlist na Dance Radio. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart. Dneska vás čeká 37. kolo, a to přesně úderem 18. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Son Roity, Paula Gabrielliho a Pana Oldu, a nastupních vítězů byl Kygo na trojce, Jamie Jones na druhém místě a Epoch Noir bral zlato in a box. Kdo vyhraje dnes večer, to je samozřejmě ještě neznámý, a vy to můžete zjistit mezi 18. a 19. a od té doby taky hlasovat do dalšího kola. V celou zprávě teď pokračujeme s nejlepším tanečním servisem.

Energetici ve středu kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Policisté začali prověřovat okolnosti nálezu toxického odpadu poblíž šumavských prášil na Klatovsku. V případu už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Budoucí řidiče kamionu, autobusů, ale i například velkých obytných aut o hmotnosti nad 3,5 tuny budou od začátku příštího roku čekat nové otázky při ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidel. Současné otázky jsou z velké části zastaralé a už neodpovídají době ani vývoji techniky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Do it again.

0: Parádní taneční muzika za náma. Adela vydala u Capitol Records svoje očekávaný debutový album Prima. Na jeho vzniku se podíleli jako producenti Blake Sledkin a taky Dylan Brady. Album zachycuje mladou ženu, která přesně ví, kam míří, jde si naplno za svým celoživotním snem, a to stát se velkou popovou hvězdou, a svou cestu průběžně proměňuje v hudbu. Spolu s albem vyšel taky videoklip ke skladbě Nicole Kidman, který režírovala Hannah Lux Davis. Video je plný odkazů na některý z nejslavnějších rolí Oscarové herečky, od Eyes Wide Shut nebo Moulin Rouge. Zatímco na debutovém EPčku Adela vtrhla do hudebního průmyslu popem s industriálním nádechem, teď nová deska ukazuje mnohem širší obraz toho, kým jako umělkyně Adela je. Rozhodně můžete poslechnout od nás další taneční muzika.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Jsme Dance Radio, parádní poslech. Spojení jednoho z nejúspěšnějších evropských elektronických producentů jménem Lost Frequencies s brazilskou zpěvačkou a skladatelkou Marie Froe přináší single Paraíso, který propojuje uvolněnýho ducha a hudební barevnost Brazílie s aktuálním houseovým zvukem právě od Lost Frequencies. Základy skladby vznikly v Rio de Janeiro, kde ji právě Marie Froe napsala společně s Dekou během svého pobytu ve městě. Jejich zajímavá spolupráce je už venku, vy si ji můžete poslechnout. Uvidíme, jestli se dostane i na Dance Radio, ale pro vás je online k dispozici. Teď další taneční muzika.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Světově proslulá reperka, zpěvačka, tanečnice a taky modní ikona Líza se vrací s novým singlem, a to videoklipem Savadika, který vychází prostřednictvím RCA Records. Single už je k poslechu a videoklip ke zhlédnutí online. Jde úplně o novou kapitolu solový kariéry právě Lízy a skladbu produkovali Tom Bridges a Oji Volta. Videoklip vzniknul v rodném městě umělkyně Bangkoku a režíroval ho Bang Yeop a ukazuje ikonický místa thajské metropole. Rozhodně, pokud máte rádi Asii, tak doporučuji zhlídnout. Další taneční muzika před náma, potom zprávy a Andy Road.
1: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným, prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

Podobně jako na českých silnicích přibývá nových elektrických aut a hybridních aut, rostou i prodeje ojetých elektroaut v bazarech. Oproti loňsku prodeje elektromobilů z druhé ruky vyskočily téměř na dvojnásobek a předběhly i hybridy, které předtím mezi auty s alternativním pohonem vedly. Dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo Schengen, přiměly vedení letiště Praha k mimořádnému kroku. Ředitel Radomír Lašák svolal jednání představenstva a chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo na plné spuštění evropského systému EES dostatečně připravené. Po 30 letech příprav a diskuzí nad známým místem v centru metropole na Malé Straně může začít jeho obnova. Úřad ochrany hospodářské soutěže potvrdil postup Prahy 1 v přezkumu veřejné zakázky na revitalizaci parku Kampa. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: parádní taneční playlist. Armand Duplantis se znovu zapisuje do sportovní historie. Nejen, že se představí na nadcházejícím šampionátu World Athletics Ultimate Championship, ale zároveň je autorem oficiální hymny téhle akce. Single Gold vyšel už minulý týden a když se v září v Budapešti setkají nejlepší světoví atleti v boji o titul šampiona šampionů, propojí se dvě největší vášně právě Monda, sport a hudba v rámci jedné výjimečné události. Videoklip taktéž vznikl v Budapešti a já to doporučuji poslechnout. Tohle se povedlo. Skvělá taneční muzika pokračuje na Dance Radio.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Jsme Dance Radio a nejlepší taneční playlist je tu pro vás. Trailer a taky plakát k dokumentárnímu filmu Oasis Don't Look Back in Anger, který sleduje legendární britskou kapelu, je nyní k dispozici samozřejmě online. V kinech už běží právě tenhle ten dokument a vy na něj můžete zajít. Tohle je Lákadlo. Stupenky ještě nějaký zbývají a v průběhu roku potom bude dokument ještě exkluzivně dostupný na jedné streamovací platformě. Dokument vytvořil scenárista, producent a taky režisér Steve Knight, nominovaný na Oscary i BAFTu, a režie se ujali Dylan Southern a Will Lovelace. Oasis Don't Look Back in Anger zachycuje triumfální návrat Liama a Noela Gallagherových na koncertní pódia v rámci turné Oasis Live 2025. Jeden z nejočekávanějších rock'n'rollových comebacků naší doby jsme mohli zažít loni. Další muzika před náma, k Oasis se ještě podíváme.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.

0: jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Probírali jsme tu dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který teď můžete vidět v kinech. Film nabízí dosud nevídaný přístup ke kapele a taky dosud nezveřejněný záběry. Ovšem, mezi tím Oasis ohlásili tour na příští rok a pokud byste se chtěli právě na Oasis vydat, tak termíny pohledejte online a musíte se registrovat přímo oficiálně na stránkách Oasis k předprodeji, protože vstupenky budou k mání jenom tam. Vyberte si tři různý místa, kterým dáte prioritu a podle toho uvidíte, jestli se na vás potom usměje štěstí. Oasis příští rok opět zpátky na tour. Od nás další muzika a v celou zprávy jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Energetici ve středu kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Policisté začali prověřovat okolnosti nálezu toxického odpadu poblíž šumavských prášil na Klatovsku. V případu už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestních činů obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Budoucí řidiče kamionu, autobusů, ale i například velkých obytných aut o hmotnosti nad 3,5 tuny budou od začátku příštího roku čekat nové otázky při ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidel. Současné otázky jsou z velké části zastaralé a už neodpovídají době ani vývoji techniky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Nejlepší tradiční muzika. Co vás čeká dnes večer? Na den s rádiu pochopitelně nebudeme šetřit světovýma hvězdama ani ve čtvrtek. Dnes se střihneme nejdřív hitparádu Dance Radio Chart v 18, další kolo. Potom tu máme Tiesta, jeho Prismatic Radio Show, opravdu není potřeba dále rozebírat. Armin van Buuren dodá nový vydání State of Trance, uslyšíte i Musical Freedom Radio Show a taky Adama Bayera. Ten do půlnoci bude tvrdšíma beatama se pokoušet vás neuspat. Tak si to užijte, za chvilkou koukneme na novej single Two Cars, jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Dance Radio.

0: Hrajeme parádní taneční muziku na Dance Radio. I dnes odpoledne berlínský duo Two Colors už zase sází hit za hitem. Dalším trackem aktuálně vycházejícím je Primadonna, který se věnuje tématu té jedné osoby, která vám vstoupí do života a z ničeho nic všechno vidíte v jasnějších barvách. Myslím si, že každý z nás to někdy zažil. Jenže tahle ta tajemná osoba má dvě stránky. Úsměv od ní vypadá nevinně, ale v momentě, kdy se zhasnou světla, tak potřebuje všechnu pozornost. Intimní hypnotický track s intenzitou klubových hitů si určitě najde cestu třeba i do vašeho plejáku. Poslechněte online, od nás další muzika. Užijte taneční servis.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Dance. Dance Radio. Dance Radio. I get the party lit.

Taneční odpoledne končí, ovšem vy nikam neodcházejte, protože za chvíli si dáme hit parádu Dance Radio Chart, tedy to nejlepší podle vašeho hlasování. V 18 hodin taky spouštíme ovlivňování příštího kola. Po hit parádě Tiesto, Armin van Buuren, Musical Freedom Radio Show nebo Adam Beyer. Tak si to užijte, za chvíli ahoj.

Radio News. Podobně jako na českých silnicích přibývá nových elektrických aut a hybridních aut, rostou i prodeje ojetých elektroaut v bazarech. Oproti loňsku prodeje elektromobilů z druhé ruky vyskočily téměř na dvojnásobek a předběhly i hybridy, které předtím mezi auty s alternativním pohonem vedly. Dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo Schengen, přiměly vedení letiště Praha k mimořádnému kroku. Ředitel Radomír Lašák svolal jednání představenstva a chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo na plné spuštění evropského systému EES dostatečně připravené. Po 30 letech příprav a diskuzí nad známým místem v centru metropole na Malé Straně může začít jeho obnova. Úřad ochrany hospodářské soutěže potvrdil postup Prahy 1 v přezkumu veřejné zakázky na revitalizaci parku Kampa. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems. Now give me a beat. Dance Radio Char. Dance Radio Char. Dance Radio Char. Novinka.

0: Dance Radio Chart. Už je v plném proudu. Slyšeli jste tři skvělé novinky, tento týden jsme nasadili, a aby se ucházeli o vaši pozornost, tyhle ty věci. Martina Garrixe a U2, Fireflies, Beck Raiders z Mac, Break My Heart a taky spojení Olivera Heldense a Kreidera společně s The Young Punks, AEIOU. Hlasujte na webu danceradio.cz nebo poslouchejte to nejlepší podle vás právě teď. Dance Radio
1: Chart. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem.

Nejlepších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dance Radio Show. Dance

0: Dance Radio Chart.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
7: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Na Dance Radio, hitparáda Dance Radio Chart. Čtvrtý místo za náma, minulá jednička je Pocnoir a Madame Snowflake in the Box. Před náma tři nejúspěšnější pecky pro tento týden. Vyhlasujte na webu danceradio.cz pro vaše oblíbence. Dnes na trojice Cedric Gervais, Kava Monroe, Gotta Be. Pan Olda z novinky doskákal na druhý místo, Wait for Me a minulé dvojka. Dnes první pozice, Jamie Jones, Camden Cox, State of Mind. Užijte si to, tady to máte. Po hitparádě Tiesto, Armin nebo Adam Beyer. Ahoj.
1: Třetí místo.

0: Dance Radio. Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podláděla domov.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Dance Radio.
6: For all the best in dance.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.